0: और अनिल राजन कुंजन आपके नाम रेखा तका जी हां आपके लिए मेधारी सर नमस्ते टू यू दीदी जी कैसी हैं आप और पूजा आपके नाम जाएगा अगला गाना और रोहित है विमला लक्ष्मण आपके लिए भी हम गाना चलाने जा रहे हैं चलिए वैसे ये गाना काफ़ी लोगों को पसंद है लेकिन एक ख़ास इंसान के लिए ये गाना जाएगा जो इस समय हमें सुन रही है साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताल फिल्म से लिया गया बारिश की बूंदे और इस रोमांटिक मौसम में चलिए ये गाना सुनते हैं
1: Tanak din na din na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na